podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

kdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou,

0: Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali výš a vpřed, tak já ti ležel u

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. This is the story of my baker.

0: Kapela Van Halen na Signál rádiu necelou minutu před 6 hodinou. Už máme připravené první dnešní zprávy. Po nich se těšte na Pointer Sisters, Bananarama nebo Samantha Fox. Takhle bude pokračovat naše 80-kové léto.
1: Signál rádio doprava.
0: K nehodě auta se zvěří došlo na silnici 568 u Března na Chomutovsku a Praha Brněnská na výjezdu z města. Tady vás může zdržet nehoda dvou osobáků. Přejeme šťastnou cestu.
2: Do nového dne vás na Signál rádiu probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál rádiu.
1: Signál rádio zprávy.
4: Pěkné pondělní ráno s datem 13. července přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš z ANO odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení pravidelných schůzek nejvyšších státních činitelů k zahraniční politice. Podle Babiše se pohled vlády a prezidenta na zahraniční směřování liší a na jednání by neměl čas. Pavel chce konzultace obnovit, protože podle Hradu je koordinace důležitá. Tuzemské firmy by mohly získat zpátky zhruba 650 milionů dolarů, tedy 14 miliard korun, a to už ze zaplacených amerických cel. Jde o platby za takzvané reciproční taxy, které loni zavedl prezident Donald Trump. Nejvyšší soud USA je ale letos v únoru zrušil. Americká administrativa tak na žádost firem musí peníze vrátit. Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v thajské metropoli Bangkoku. Několik dalších převezli záchranáři do nemocnice. Městská správa následně sdělila, že zraněných je 63 lidí. Stav 22 zraněných je podle guvernéra Bangkoku kritický a podle některých místních médií se řada lidí stále pohřešuje.
1: Co se děje v regionu?
5: Řidiči v Berouně musí ode dneška počítat s dopravní komplikací. Dnes se totiž uzavírá část ulice Lidická. Důvodem je oprava železničního přejezdu vlečky. Objízdné trasy pro vozidla do i nad 3,5 tuny vedou přes okolní obce. Autobusová doprava je zajištěna náhradními linkami a změněnými trasami. Uzavírka startuje dnes a řidiči tudy neprojedou až do soboty 18. července. Honza Navrátil, Beroun.
1: Sport.
4: Světový šampionát ve fotbale se letos poprvé hraje se 48 týmy. Za 4 roky by jich ale mohlo být ještě víc. Podrobnosti má Petr Plintovič.
6: Mezinárodní fotbalová federace FIFA chce počet týmů od roku 2030 opět navýšit, a to na 64 celků. Potvrdil to předseda FIFA Gianni Infantino. Podle něj by šampionát se 64 týmy obstál, neboť kvalita mužstev podle něho neustále roste. Mistrovství světa se za 4 roky uskuteční primárně ve Španělsku, Portugalsku a v Maroku. Jeden zápas přivítá také Uruguay, Argentina a Paraguay.
1: Signál rádio počasí.
4: Ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál rádio.
0: Dobré ráno, bylo 6 hodin na Signál rádiu, právě začíná pondělní ranní vysílání. Už vás všechny zdraví Jirka Svoboda. Za námi je další prázdninový víkend a já doufám, že jste během něj sbírali zážitky, odpočívali, potkávali se s přáteli nebo rodinou a teď už jste opět připraveni se vrhnout v plné síle do pracovních povinností a nebo zahájit letošní letní dovolenou. Jsme tady pro vás s pořádnou dávkou aktualita, zajímavostí a taky hitů 80. let. Přeju hezký poslech a dobré ráno.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pondělí ráno vám dělá společnost Signál Radio a dnes už jsme se probudili do 13. dne měsíce července. Svátek proto slaví Markéty. Toto jméno má u nás okolo 60 tisíc nositelek. Narozeninových oslavenců je taky několik, patří mezi ně například americký herec Harrison Ford, vynálezce hlavolamu Rubikova kostka Erno Rubik, česká atletka Helena Fibingerová nebo herečka Tatiana Wilhelmová. Od nás letí samozřejmě velké gratulace a máme taky Mezinárodní den kamenů nebo Den hovězího loje. No, nejsem si úplně jistý, že bych některý z těchto svátků chtěl slavit, ale jestli to máte podobně, tak si pojďme užít další den 80. léta tady u nás na Signál Radio. Hezký poslech.
1: Signál Radio vám přeje.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, právě nám zpívala Samantha Fox. Dnes si vezměte na sebe něco velmi lehkého. Na většině území České je dnes ráno úplně jasno, jenom místy se vyskytuje trocha oblačnosti a měříme mezi 12 a 16 stupni. České Budějovice a Jihlava hlásí 13 stupňů, Praha, Pardubice nebo Brno startují den na 16 stupních. Přes den pak bude převažovat polojasno, na jihozápadě území až jasno, naopak více oblačnosti bude na severovýchodě, kde by se mohla vyskytnout i ojedinělá přeháňka. K večeru se začne od západu zatahovat a maxima dnes vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia. Takže před námi je doslova letní den. Teď nám do něj pomůže vstoupit Paul Simon.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál Rádia. Už se blížíme k půl osmé, tak pojďme zjistit, jaké události přinese 13. červencový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes a zítra se pod záštitou prezidenta Petra Pavla koná na Pražském hradě a na zámku Nela Hozeve setkání mladých inovátorů ze 60 zemí světa. Mezi nimi bude i astronautka NASA Janet Epps, která strávila 235 dní ve vesmíru. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jmenuje na Pražském hradě nového rektora Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Dnes a zítra bude probíhat střelecký výcvik na pěchotní střelnici Vršovice Uloun. Z tohoto důvodu bude uzavřená silnice mezi obcemi Chožov a Nečichy. Dnes začnou práce na úseku silnice číslo 20 mezi Blatnou a obcí Pacelice. Omezení dopravy potrvá skoro do konce prázdnin. Dnes začne u Žatce platit dopravní omezení na železniční trati Praha-Chomutov. Důvodem je oprava železničního mostu přes řeku Ohři. Dnes začínají Šarivary. V Praze a Brně tak proběhnou až do 19. července ozvěny letošního filmového festivalu Karlovy Vary a nabídnou výběr nejlepších filmů. V Brně probíhá až do 19. července Mendel Festival, který propojuje vědu, vzdělávání, zábavu a hudbu. Vstup na festival i doprovodné akce je zdarma. A dnes se po plánované dvoutýdenní přestávce kvůli údržbě znovu otevře bazén na pražském výstavišti.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty po půl sedmé ladíte Signál Rádio a než budeme pokračovat proudem hudby, tak mrkneme na silnice. Dálnice D7 hlásí nehodu na 62. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Kamion tady blokuje jeden jízdní pruh, jinak aktuálně větší komplikace hlášeny nemáme. Tak přejeme šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Soul Sister v ranní vysílání Signa Rádia. Po víkendu už tady procházím zpravodajské weby, abychom si za chvíli mohli říci, o jakých tématech se dnes píše a hlavní roli bude dál hrát hudba. Do 7 hodiny třeba John Farnham a nebo Ricky a Povery. Tak krásné pondělí 13. července.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál Rádia, před námi je typický letní den. Na většině území Česka je dnes ráno úplně jasno, jenom místy se vyskytuje trocha oblačnosti a měříme mezi 12 a 16 stupni. České Budějovice a Jihlava hlásí 13 stupňů, Praha, Pardubice nebo Brno startují den na 16 stupních. Přes den pak bude převažovat polojasno, na jihozápadě území až jasno, naopak více oblačnosti bude na severovýchodě, kde by se mohla vyskytnout i ojedinělá přeháňka. K večeru se pak začne od západu zatahovat. Maxima dnes vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia, takže se na letní teploty připravte i vhodnou volbou oblečení ze šatníku. Já vám dál přeju hezký poslech.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, už se tady chystají Ricky Epovery nebo skupina Erasure, ale pojďme ještě nahlédnout na několik témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Premiér Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Hlava státu přesto bude usilovat o spolupráci, protože považuje koordinaci ústavních činitelů za důležitou. Astronomové objevili novou planetu vzdálenou jen 25 světelných let od Země, která obíhá v takzvané obyvatelné zóně své hvězdy. Jde o svět jen o něco větší než naše planeta. Zatím nikdo neví, jestli má atmosféru nebo zda by na ní mohl existovat život. Už samotný objev ale vědci označují za mimořádně důležitý. Ryze české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 tisíc diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37%. Sledovanost sobotního zápasu tak byla vyšší než při posledním finále Wimbledonu s českou účastí. Triumf Barbory Krejčíkové v roce 2024 tehdy na obrazovkách České televize na kanálu ČT2 sledovalo v průměru 456 tisíc diváků. A lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste se Signál rádiem, na zítře chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, kde se bude mluvit o libeňském plynojemu. Tato obří stavba byla od svého vzniku na našem území velmi výjimečná. Dříve skutečně sloužila ke skladování plynu, ale dnes už má úplně jiné využití a možná vás překvapí jaké. A věděli jste, že tento vodojem přežil i zásah při bombardování v závěru druhé světové války? Jak to, že nádoba plná plynu nevybuchla? Tak nejenom o tom bude vyprávět David Černý u nás na Signál rádiu už zítra krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: skupina Erasure na Signál Rádiu 2 minuty před 7 hodinou. Po víkendu už tady vítáme Lucku Sinkovou. Krásné ráno ti přeju.
1: My vás vítáme všechny, hezký den.
0: Nevím, jestli to máš stejně jako já, ale já mám pocit, že ty víkendy jsou čím dál kratší.
1: Jo. A taky jsem čím dál víc po nich zmožená, taky nevím, čím to je.
0: Asi nemůžeme moc odpočívat.
1: No, nevím, jestli to máte stejně jako my s Jirkou.
0: My jsme asi dříči, viď? Od rána makáš na zprávách, tak co v ní?
1: Tak vláda dnes projedná změny krizových a obranných zákonů, co má nová legislativa přinést, uslyšíte za chvilku. A taky si povíme, jak se ujala aplikace Bouračka za první rok fungování.
0: A pak už pokračuje 80. léto, Michael Jackson, Inexis anebo Rigera.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Máme hlášenou nehodu ze silnice 57 u Vsetína, projet se tady dá s opatrností. Zdrží vás nehoda na dálnici D5 na 13. kilometru ve směru na Prahu a na dálnici D11 na 105. kilometru ve směru na Hradec Králové překáží v jednom pruhu porouchané vozidlo. Tak přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři je Markéta, je 13. července a hezký den přeje Lucie Sinková. Záměrem revize krizové obrané a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se dnes bude zabývat vláda. Ministr vnitra Lubomír Metnar předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Na programu kabinetu je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souladu s unijními požadavky stanovuje, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou. Aplikace Bouračka za první rok fungování zaznamenala zhruba 27 tisíc nehod. Řidiči je využívají hlavně při haváriích, u kterých není nutné volat policii. Celkem je vyzkoušelo asi 50 tisíc lidí a podle České kanceláře pojistitelů pomáhá řešit každou pátou takovou nehodu. Vyplnění záznamu trvá v průměru kolem 20 minut. Íránská média oznámila, že nepřítel včera zasáhl nejméně 10 projektily ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. Americká armáda zaútočila na íránské raketové a protivzdušné systémy i menší lodě revolučních gard. USA obnovily údery na Írán poté, co Donald Trump prohlásil příměří za ukončené kvůli útokům na lodě v Hormuzském průlivu.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský Hlávkův most se opravuje. V sobotu se tady omezila jak automobilová, tak také tramvajová doprava. Tramvaje přes most nejedou ani v jednom směru. Auta jsou ve směru do Holešovic svedena do jednoho pruhu. Práce tu budou probíhat až do konce letních prázdnin. S jejich začátkem se čekalo na konec výluky metra na lince C, která skončila před víkendem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Bohemia Rally Mladá Boleslav vyhrál Dominik Stříteský. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Dominik Stříteský zvítězil na Bohemce v Mladé Boleslavi už po třetí v kariéře a upevnil si vedení v republikovém šampionátu. Dvě sekundy za Stříteským dojel druhý Filip Mareš. Třetí byl úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno bude přivažovat jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také se 7 hodinou je s vámi ve studiu Signál Rádia Jirka Svoboda. Dneska máme 13. července a proto svátek slaví Markéty a mezi narozeninové oslavence patří například americký herec Harrison Ford, vynálezce hlavolamu Rubikova kostka Erno Rubik, česká atletka Helena Fibingerová nebo herečka Tatiana Wilhelmová. Posílám gratulace a za chvíli si určitě nenechte ujít dnešní výročí. Jedno z nich připomene výjimečný historický nález na Jižní Moravě. Dál držte signál, všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, dnes už máme 13. července a v roce 2006 to byl den, kdy automobilka Škoda Auto vyrobila svůj 10-milionný vůz, ale mám tady i další zajímavá výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1990 měl premiéru film Duch v hlavní roli Patrick Swayze, Demi Moore a Whoopi Goldberg. V roce 1977 se na 25 hodin zcela bez elektrického proudu ocitl celý New York. Tisíce lidí uvízly v metru a ve výtazích. O 9 měsíců později se údajně zvýšila porodnost. V roce 1925 byla u Dolních Věstonic na Jižní Moravě objevena hliněná soška tzv. Věstonické Venuše. V roce 1837 se britská královna Viktorie stala první monarchou, jehož obytný dům měl 600 pokojů. A v tento den v roce 1260 český král Přemysl Otakar II. Porazil v bitvě na Moravském poli uherského krále Bélu IV.

Na Signál Rádiu jsme si dali italskou skupinu Rigiera, která nás naladila na nový den, který přinese příjemné letní počasí. Přes den totiž bude převažovat polojasno, na jihozápadě území až jasno, naopak více oblačnosti bude na severovýchodě, kde by se mohla vyskytnout i ojedinělá přeháňka. K večeru se pak začne od západu zatahovat a maxima dnes vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia. Jestli vyrazíte k vodě, nezapomeňte si sebou vzít naše vysílání. Stačí si jednoduše do mobilu stáhnout zdarma naší apku a budeme vám hrát i nejlepší osmdesátky kdekoliv na světě.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Už se blížíme k půl osmé, tak pojďme zjistit, jaké události přinese 13. červencový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Dnes a zítra se pod záštitou prezidenta Petra Pavla koná na Pražském hradě a na zámku Nela Hozeve setkání mladých inovátorů ze 60 zemí světa. Mezi nimi bude i astronautka NASA Janet Epps, která strávila 235 dní ve vesmíru. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jmenuje na Pražském hradě nového rektora Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Dnes a zítra bude probíhat střelecký výcvik na pěchotní střelnici Vršovice Uloun. Z tohoto důvodu bude uzavřená silnice mezi obcemi Chožov a Nečichy. Dnes začnou práce na úseku silnice číslo 20 mezi Blatnou a obcí Pacelice. Omezení dopravy potrvá skoro do konce prázdnin. Dnes začne u Žatce platit dopravní omezení na železniční trati Praha-Chomutov. Důvodem je oprava železničního mostu přes řeku Ohři. Dnes začínají Šarivary. V Praze a Brně tak proběhnou až do 19. července ozvěny letošního filmového festivalu Karlovy Vary a nabídnou výběr nejlepších filmů. V Brně probíhá až do 19. července Mendel Festival, který propojuje vědu, vzdělávání, zábavu a hudbu. Vstup na festival i doprovodné akce je zdarma. A dnes se po plánované dvoutýdenní přestávce kvůli údržbě znovu otevře bazén na pražském výstavišti.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: minutu po půl osmé nám na Signál Rádio dospíval Mature. Za chvíli už opět pokračuje osmdesátkové léto. Chystá se tady Kylie Minogue, Billy Joel anebo Belinda Carlisle.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na silnici 125 Polebská v Kolíně. Policie vyšetřuje nehodu na silnici číslo 20 v Českých Budějovicích a vysypaný náklad z návěsu kamionu vás zdrží na silnici číslo 3 u obce Bujanov na Českokrumlovsku. Na místě je policie a hasiči. Signál Rádio vám všem přeje šťastnou cestu.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.
2: Signál Rádio, posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Chtěli byste navštívit s rodinou některou ze 14 jeskyní po celém Česku a navíc úplně zadarmo? Dá se to zařídit. Stačí tento týden dobře poslouchat ranní vysílání Signál Rádia a před 8:30 zkusit své štěstí v naší kvízové hře Ano nebo ne. Výhru můžete získat za jedno jediné správné slovo. Mějte proto připravené telefony s číslem 910 260 910 a já vám už teď držím palce. Doporučím ale taky kouknout na detaily k soutěži i k možnostem navštívit jeskyně na našem webu Signál Rádio.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádiu nám dospíval Billy Joel a pranostiky na dnešní den říkají: svatá Markéta hodila srp do žita, což naznačuje sklizeň, ale také se říká, že kolem svaté Markéty dozrávají maliny, a to je pravda, protože o víkendu jsem jich pár trhal. Dneska přes den bude převažovat polojasno, na jihozápadě území až jasno, naopak více oblačnosti se vyskytne na severovýchodě, kde by se mohla objevit i ojedinělá přeháňka. K večeru se pak začne od západu zatahovat a maxima dnes vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia. Tak si užijte další den 80kového léta se Signál rádiem a tohle už je Belinda Carlisle.
1: Hity, které hrály z tranzistoráků, to je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Nádrže je prováděn výlučně pomocí segmentů a hodnoty kyslíku v DIE pod nádrží jsou dostatečné. S ohledem na tento stav nelze na odtoku z nádrže učinit žádná další opatření. Vzhledem k množství sinic v DIE a předpovědi vývoje počasí nelze v současné době i přes vysoké nasycení kyslíkem v nádrži i na odtoku vyloučit výrazné zhoršení situace v následujících dnech, uvedlo Povodí na svém webu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem a nebylo by to ráno, abych pro vás neměl něco pozitivního, co by vám mohlo udělat radost.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: České Budějovice zahájí rekonstrukci nepoužívaného vodojemu na Švábově Hrádku. Z objektu vznikne rozhledna, která by mohla zahájit provoz ještě letos. Náklady na úpravu vodojemu a okolí budou přibližně 2,5 milionu korun a více nám k tomu poví primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
2: Hrádek má velmi velký rozvojový potenciál. Začínáme rozhlednou, ale máme už namyšlené i další etapy, tak jak zpřístupnit tohle hezké místo na té naší lokalitě.
0: Další fáze úpravy by se například týkaly přestavby budovy u vodojemu, na její střeše by pak mohlo vzniknout vyhlídkové místo. České Budějovice

0: Takhle příjemně vypadá 80-kové léto na Signál Rádio, skupina Black Box a Fantasy. Máme 7 hodin 57 minut se mnou ve studiu Lucka Synková. Vítám tě, dobré ráno.
1: Já slyším tuhle písničku, pes jsem celá na měko, protože ji zbožňovala a vyhrávala tehdy hitparády, nebo aspoň v hitparádách se objevovala. No, to byla moje prostě srdcovka.
0: Takhle
1: no,
0: my prostě hrajeme. Já tady mám pár vzkazů z mobilní aplikace, které nám přišly.
1: Ano.
0: Píše nám tady jeden posluchač: ahoj milé Rádio Signál, jsem moc rád, že jsem si vás naladil. Momentálně pracuji v Německu, ve východním Německu, a to až do prosince, a poslouchám vás přes mobilní aplikaci, píše nám Martin.
1: Je to hezký. Tak a nevím, proč mě zrovna napadli, že zahrajeme Martinovi Model Talking.
0: Tak Martina zdravíme.
1: Nebo Sandru.
0: Do práce, to jde hezky od ruky. Pak tady máme hezký vzkaz. Ahoj, jedeme auty na Sardinii a vy s námi. Zahrajte něco pro naše chlapy řidiče, kteří jedou báječně, to napsala Zuzka. Tak určitě, příští hodina bude plná skvělé hudby. A ještě tady mám audio vzkaz z mobilní aplikace.
2: Na zdárek Signálku. Nacházíme se Kemp Michal, je to Karlovarsko, posloucháme vás celý den, pouštíte neskutečný songy a jste nejlepší rádio. Na vás nikdo. Tady Mirďas a Sagvan Ory.
1: Děkujeme.
0: Tak zdravíme do kempu na Karlovarsko. Moc děkujeme za vaše prázdninové vzkazy. Moc si toho vážíme.
1: To je pecka, jak vy vejletujete, to máme radost. A teda i pracujete, že jo, no, jako jasně. Martin. Tak moc děkujeme za všechny zprávy, to je potěšující.
0: A je skvělé, že vám děláme společnost. Tak přejeme krásné 80-kové léto. A co máš ty, Lucko?
1: No, my jsme úplně z toho na měko, jako jo, všímáš si. No tak co ve zprávách, já to teď asi trošku rozbiju. Jak bude tento týden? Máme si připravit deštníky nebo opalovací krémy, odpověď najdete ve zprávách, a taky si povíme něco málo o tom, že zájem o cestování vlakem roste.
0: A v té příští hodině George Michael, Tiffany a nebo Status Quo, prostě to nejlepší z 80. let.
3: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 11 v Hradci Králové u kruhové křižovatky se silnicí 33, Brno, ulice Líšeňská, tady jsou v sobě dva osobáky a máme hlášenou taky, že na dálnici D2 se na 5. kilometru ve směru na Brno tvoří pomalu jedoucí kolona. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pondělí 13. července je vaším společníkem Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš z ANO odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Podle Babiše se pohled vlády a prezidenta na zahraniční směřování liší a na jednání by neměl čas. Pavel chce konzultace obnovit, protože podle Hradu je koordinace důležitá. V prvním čtvrtletí přepravili vlakové soupravy přes 47 milionů cestujících. To je o 2,5 milionu více než za stejné období loni. Dopravci tak na nejvytíženějších spojích navyšují kapacity a růst zájmu o železnici očekávají i v následujících měsících. Podobný trend je patrný i u MHD či letecké dopravy. V tomto týdnu by se mělo oteplit a nejvyšší denní teploty by se měly dostávat nad 30 stupňů Celsia. Po suchém období by do Česka také měly přijít bouřky, které by však mohly být i nebezpečně silné. Po celý týden se budou objevovat zejména odpolední přehánky.
0: Co se děje v regionu?
1: V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří hala o rozměrech 100x50 metrů. Objekt se zbortil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných, uvádí to na síti X a doporučují lidem v okolí, aby nevětrali. Vlivem požáru došlo ke zborcení haly a tak celý zásah probíhá pouze zvenčí. Nasazeno je několik vodních proudů k ochraně okolí.
0: Sport.
1: Světový šampionát ve fotbale se letos poprvé hraje s 48 týmy. Za 4 roky by jich ale mohlo být ještě víc. Novinky kolem mistrovství světa přináší Petr Plintovič.
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA chce počet týmů od roku 2030 opět navýšit, a to na 64 celků. Potvrdil to předseda FIFA Gianni Infantino. Podle něj by šampionát se 64 týmy obstál, neboť kvalita mužstev podle něho neustále roste. Mistrovství světa se za 4 roky uskuteční primárně ve Španělsku, Portugalsku a v Maroku. Jeden zápas přivítá také Uruguay, Argentina a Paraguay.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Bylo 8 hodin a vám dál dělá společnost Signál Rádio. Čas dovolených to není jenom o odpočinku na pláži nebo zážitcích, ale také o větších útratách. A jak jsme na tom my Češi? Platíme v cizině víc hotovostí a nebo kartami? Probereme to už za chvíli, proto zůstaňte s námi. A také tento týden budeme soutěžit. Před 8:30 můžete ve hře Ano nebo ne získat rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Na telefony si připravte číslo 910 260 910, aby vám šance na výhru neutekla. Jsem Jirka Svoboda a dál všem přeju hezké pondělní ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Se Signál Rádiem si užíváte 80-kové léto a představte si, už to vypadá, že když vyrážíme na dovolenou do zahraničí, tak peněženku s bankovkami necháváme čím dál častěji odpočívat. My Češi totiž stále více dáváme přednost placení kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami. Je to pohodlné, rychlé a v mnoha turistických destinacích dokonce už i skoro nezbytné. Bezhotovostně se totiž platí za dopravu, vstupy do památek a nebo třeba při rezervaci služeb. Odborníci ale připomínají jednu důležitou radu. Při placení vždy zvolte místní měnu, ne přepočet do korun. Kurz totiž bývá výhodnější a vyplatí se mít sebou i jednu záložní platební kartu a menší hotovost pro případ, že by technika zrovna nechtěla moc spolupracovat. No a pak už zbývá jediné, užít si dovolenou bez zbytečných starostí a díky mobilní apce i s hudbou ze Signál Rádia.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Dobré ráno se Signál rádiem. Teplotní rekord pro 13. červencový den je až z roku 1834, kdy v pražském Klementinu naměřili rovných 33 stupňů. My bychom se k němu dneska mohli přiblížit, ale s největší pravděpodobností ho nepřekonáme. Přes den totiž bude převažovat polojasno, na jihozápadě území až jasno, naopak více oblačnosti bude na severovýchodě, tam by se dokonce mohla vyskytnout i ojedinělá přeháňka. K večeru se pak začne od západu zatahovat a maxima dnes vystoupí na 27 až 31 stupňů. No a velmi podobné počasí můžeme čekat také zítra. 8.

0: Na Signál Rádiu nám dospívala zpěvačka Tiffany a už se tady chystá Helena Vondráčková. Hned po ní nás čeká soutěž o rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Bude se vám proto hodit číslo do našeho studia 910 260 910. Nepropásněte tuhle šanci. No a teď ještě mrkneme na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Premiér Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Hlava státu přesto bude usilovat o spolupráci, protože považuje koordinaci ústavních činitelů za důležitou. Astronomové objevili novou planetu vzdálenou jen 25 světelných let od Země, která obíhá v takzvané obyvatelné zóně své hvězdy. Jde o svět jen o něco větší než naše planeta. Zatím nikdo neví, jestli má atmosféru nebo zda by na ní mohl existovat život. Už samotný objev ale vědci označují za mimořádně důležitý. Ryze české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 tisíc diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37%. Sledovanost sobotního zápasu tak byla vyšší než při posledním finále Wimbledonu s českou účastí. Triumf Barbory Krejčíkové v roce 2024 tehdy na obrazovkách české televize na kanálu ČT2 sledovalo v průměru 456 tisíc diváků. A lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Se zpěvačkou Helenou Vondráčkou sprintujeme k 8:30 a také k dnešní soutěži. Jestli toužíte po skvělém prázdninovém zážitku, tak volejte právě teď Studio Signál Rádia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Tento týden opět hrajeme o rodinnou vstupenku, která vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku a že v nich je co obdivovat. Někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Petr.
0: Petře, já vás zdravím. Mám tady kvízovou otázku, ve které vy odpovídáte na soutěžní otázku pouze jedním slovem, buď ano nebo ne. Když to bude správně, tak vyhráváte. Souhlasíte s tím?
2: Ano.
0: Takže já se ptám, je klima v podzemních jeskyních vhodné pro alergiky nebo astmatiky, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Ale ano.
2: Jo,
0: ale ano, jeskyně totiž mají velmi čistý vzduch, jsou téměř bez alergenů a díky vysoké vlhkosti jsou velmi příznivé pro dýchací cesty a alergie. Tak někdy příště zase naslyšenou. Tak opět je volná linka 910 260 910 do našeho studia. Tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno. Halo, halo, kdo pak se nám dovolal?
3: Dobrý den.
0: Kdo pak je na telefonu?
3: Stanislav.
0: Stanislave, já vás zdravím a rovnou položím otázku. Vyvěrají v některých českých jeskyních termální prameny? Ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ano, je to správně. Třeba ve zbrašovských aragonitových jeskyních z hloubky vyvěrají teplé minerální prameny a díky nim se jedná o nejteplejší jeskyni u nás. Sem si prostě nemusíte ani brát zimní bundu, stačí možná lehká mikina. A mimochodem zbrašovské aragonitové jeskyně jsou jedny z těch, které můžete s naší rodinou vstupenkou navštívit. Berete?
3: Děkuji.
0: Výborně. Děkuji. Jak vůbec trávíte prázdniny?
3: Dovolenou.
0: Dovolenou. Prozradíte kde a jak?
3: Na chatě.
0: Na chatě, což je paráda. U toho posloucháte Signál Rádio, předpokládám.
3: Ano, ano.
0: Výborně, tak jo, moc vám gratuluju, přeju hezké 80. léto a nezavěšujte, naslyšenou.
3: Taky, mějte se naslyšenou.
0: Tak rodinná vstupenka, ta umožňuje vstup do jeskyní pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let. Další prázdninový zážitek si proto nenechte ujít zase zítra touto dobou. Opět budeme hrát hru ano nebo ne. Více informací je na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne. Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Skupina Status Quo na Signál Rádiu v 8 hodin 31 minut. Za chvíli už Tight Fit, Phil Collins a nebo skupina Nolens.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto a kamion havarovali na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru k D1. Čekejte tady zdržení, protože se tvoří dlouhá kolona a kvůli údržbě se můžete zdržet na silnici 52 u Pohořelic na Brněnsku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Máte naladěné Signa Radio, mistrovství světa ve fotbale má dnes volný den, ale i tak je kolem největší sportovní události tohoto roku pořádně rušno a novinky sleduje náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Světový šampionát ve fotbale se letos poprvé hraje se 48 týmy. Za 4 roky by jich ale mohlo být ještě víc. Mezinárodní fotbalová federace FIFA chce počet týmů od roku 2030 opět navýšit, a to na 64 celků. Potvrdil to předseda FIFA Gianni Infantino. Podle něj by šampionát se 64 týmy obstál, neboť kvalita mužstev podle něho neustále roste. Mistrovství světa má dnes volno, vše už se ale připravuje na poslední 4 zápasy letošního mundialu. V úterý a ve středu se hrají semifinále. To první obstarají v úterý v 21 hodin Francouzi proti Španělsku. Ve středu ve stejném čase hraje Argentina proti Anglii. O víkendu pak letošní mistrovství světa vyvrcholí. V sobotu soubojem o bronz a v neděli pak velkolepým finále.
1: Signály ze sportu.

Dobré ráno se Signál rádiem. Máme před sebou letní den. Přes den bude převažovat polojasno, na jihozápadě území až jasno. Naopak více oblačnosti bude na severovýchodě, kde by se mohla vyskytnout i ojedinělá přeháňka. K večeru se pak začne od západu zatahovat a maxima dnes vystoupí na 27 až 31 stupňů. Úterý už nabídne polojasnou až oblačnou oblohu. Přes den by se mohly vyskytnout lokální přeháňky a v odpoledních hodinách také bouřky a maxima zítra vystoupí na 28 až 32 stupňů. Velmi podobná bude také středa, oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a odpoledními bouřkami a naměříme 24 až 29 stupňů. Slunečné počasí nás pak čeká v druhé polovině týdne, tak už teď můžete začít plánovat nějaké opalovačky a koupačky. Já mezi tím posílám Fila Kolince.

0: Ráno na Signál rádiu Phil Collins, za chvíli tu budou děvčata ze skupiny Nolens nebo OMD, ale teď skvělý tip pro filmové fanoušky. Karlovarský festival je sice pro letošek už minulostí, ale na jeho filmy se dá zajít i tento týden. Kam přesně, tak to ví kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, jen co se v Karlových Varech smotal a také uklidil červený koberec, tak startují oficiální festivalové ozvěny, tedy Šarivary. Ty i letos nabídnou výběr nejzajímavějších filmů z karlovarského programu. Filmové perly ze 60. ročníku prestižního festivalu uvedou ode dneška až do 19. července pražská kina Světozor, Aero a také Přítomnost. V Brně opět tým z univerzitního kina Skala pozve diváky na projekce pod otevřeným nebem. A co uvidíme, pokud tedy do kina vyrazíme? Pramen s Aňou Geislerovou v roli ambiciozní lékařky z hlavní soutěže bude mít v rámci ozvěn distribuční premiéru 16. července v pražském Světozoru. Doplní debata s tvůrci a tvůrkyněmi. Dalším českým snímkem ze stejné sekce je pak Čika čeká Šimona Holého, která zahájí přehlídku v kině Přítomnost. A chybět nebude ani film, o kterém se hodně mluvilo. Nový časozběr Heleny Třeštíkové Bára Basiková ukazuje slavnou zpěvačku v jiném světle. Tak si karlovarské filmové perly v Praze a také v Brně určitě nenechte ujít. Hezký filmový zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, čas dovolených už běží na plné obrátky a i když se na dny volna strávené třeba v zahraničí těšíme, často nás přepadnou různé obavy. Nejčastěji se bojíme, jestli neonemocníme, jaké bude počasí, jestli nás cestou nečekají dopravní komplikace, nebo jak moc budou v dané destinaci vysoké ceny. Více za zadavatele průzkumu prozradí Vlastimil Divoký.
1: Přestože si většina lidí spojuje cestování hlavně s odpočinkem, jen málo kdo odjíždí na dovolenou zcela bez starostí. Nějaké obavy spojené s dovolenou přiznává 80% Čechů, což je o 4% méně než v loni. Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz průběhu dovolené, vysoké ceny nebo stres během cesty.
0: Jestli i vy řešíte nějaké obavy z dovolené, tak si stáhněte do mobilu naší aplikaci a s námi a hudbou vašeho mládí si užijete osmdesátkové léto.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: 8 hodin 57 minut, to je přesný čas. Máme pondělí 13. července, svátek mají Markéty a tímto končí dnešní pondělní ráno na Signál Rádiu. Se mnou je studio opět Lucka, vítám tě.
1: A startuje dopoledne, hezký
0: startuje dopoledne den. Za pár chvil. Teď jsem si uvědomil, že jsme se spolu dlouho nebavili o jídle.
1: Říkali jsme se dlouho neviděli naposledy před hodinou.
0: To jo, tebe vidím pořád, ale dneska je Mezinárodní den hranolků. Tak s kečupem nebo s tatarkou?
1: Já si dávám obojí.
0: Obojí, jo. Já jsem si teda v poslední době oblíbil takové ty různé ochucené tatarky.
1: Jo. Z chili. A nebo ty omáčky, viď?
0: A takové ty omáčky.
1: Barbecue
0: a to mě
1: a
0: jako moc chutná. Nejenom na hranolky, ale i na pečené maso a podobně. Do salátu taky.
1: Ježiš, ty zas děláš chuť. Já už mám chuť na oběd. Když mluvíš takhle.
0: Je teprve 9, tak ještě si chviličku počkáš. Co neseš ty do zpráv?
1: No nic, teď jsem dostala chuť na bůček. Tak to nevím, jestli budou zprávy. Proč Národní centrála proti organizovanému zločinu vrátí Miroslavu Janstovi 400 tisíc korun? Uslyšíte za chvilku. No a teď je velmi smutná zpráva, protože zemřel Sam Neill, kterého známe z Jurského parku. Tak mám dneska chuť si to večer pustit.
0: A po zprávách pokračuje 80. léto Marihead, Alphavel anebo zpěvačka Sandra.
2: Signál Rádio Doprava.
0: V Praze došlo k nehodě auta a tramvaje na křižovatce ulic Plzeňská a Práchnerová. Záchranka zasahuje u nehody auta do stromu na silnici 112 u obce Vokov na Pelhřimovsku a zdržíte se v koloně na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru k dálnici D1. Tady se srazil kamion s osobákem. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní dopoledne přeje Lucie Sinková. Národní centrála proti organizovanému zločinu vrátí advokátovi a bývalému šéfovi České unie sportu Miroslavu Janstovi 400 tisíc korun, kterému policie zajistila loni v únoru při domovní prohlídce, když Janstu obvinili z toho, že bývalému řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu nelze prokázat, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z trestné činnosti. Celkem 6 jednotek hasičů až do dnešního dopoledne střeží doutnající trosky výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek minulý týden pohltil rozsáhlý požár. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka se během dneška bude řešit uvolnění ulic, které jsou zatím uzavřeny kvůli bezpečnosti. Baťův institut, kde sídlí muzeum, galerie a knihovna. A úřad bude od dneška otevřen. Evropské země zaznamenaly na konci června, kdy vrcholila vlna veder, přes 10 tisíc úmrtí navíc oproti obvykle očekávanému počtu. V drtivé většině šlo o seniory. V Sydney v 78 letech zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvádí na Instagramu. Dodejme, že hrál mimo jiné ve filmech Jurský park.
0: Co se děje v regionu?
1: Jak už jsme vás informovali, v Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek o rozměrech 100x50 metrů. Objekt se zbortil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. U požáru teď zasahuje 21 jednotek. Hasiči pravděpodobně na místo povolají ještě těžkou techniku a speciální řezací zařízení Kobra.
0: Sport.
1: Bohemia Rally Mladá Boleslav vyhrál Dominik Stříteský. Podrobnosti má Petr Plintovič.
2: Dominik Stříteský zvítězil na Bohemce v Mladé Boleslavi už po třetí v kariéře a upevnil si vedení v republikovém šampionátu. 2 sekundy za Stříteským dojel druhý Filip Mareš. Třetí byl úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes počítejme s polojasnou oblohou, na severovýchodě a severu více oblačnosti a na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bylo 9 hodin a vy jste dál ve společnosti Signál Rádia. Není to tak dávno, kdy musel zpěvák Len Richie kvůli zdravotním problémům ukončit koncert a několik vystoupení zrušit, ale už je znovu na pódiích a pokračuje ve svém turné. Na Instagramu pořádnou záplavou fotek poděkoval fanouškům za všechny vzkazy, které od nich dostal. No a my vám za chvíli prozradíme, co dalšího v poslední době zveřejnili slavné hvězdy na svých sociálních sítích. Teď vám hezký poslech ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké dnes dopoledne, máte ten správný signál a už přichází kolega Martin Čípa, který má přehled o tom, co zveřejňují slavné hvězdy na svých sociálních sítích.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Kapela U2 se pochlubila na Instagramu novým singlem Street of Dreams. V jeho videoklipu se projíždí na střeše autobusu centrem Mexico City a hrají kolem jdoucím. Hit je předzvěstí nového alba, které své datum vydání ale ještě nedostalo. Kylie Minogue překvapila fanoušky severoirské rockové skupiny Snow Patrol, když se objevila na pódiu během jejich londýnského koncertu. Vůbec poprvé tak zazněl naživo jejich společný single These Alarms, který vyšel začátkem července. Bubeník Christian Aigner a klávesista Peter Gordeno, stálí koncertní členové kapely Depeche Mode, sdíleli společnou fotku s tím, že chystají něco nového. Víc ale neprozradili a komentující tak začali spekulovat, jestli se jedná o novou hudbu Depešáků nebo nějaký nezávislý projekt. A New Kids on the Block prodloužili své turné v Las Vegas až do podzimu. Přemýšleli, jak koncerty pro fanoušky ozvláštnit, a tak nabídnou jejich čistě remixovou verzi. Po 40 letech na scéně pak plánují pauzu. Další nápady podle příspěvků na sítích nebudou realizovat dříve než v roce 2028. Nezapomeňte sledovat taky Signál Rádio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.

0: Jste se Signál rádiem, na zítře chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, kde se bude mluvit o libeňském plynojemu. Tato obří stavba byla od svého vzniku na našem území velmi výjimečná. Dříve skutečně sloužila ke skladování plynu, ale dnes už má úplně jiné využití a možná vás překvapí jaké. A věděli jste, že tento vodojem přežil i zásah při bombardování v závěru druhé světové války? Jak to, že nádoba plná plynu nevybuchla? Tak nejenom o tom bude vyprávět David Černý u nás na Signál rádiu už zítra krátce popolední.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: V dopolední vysílání Signál rádia Kim Wild, za chvíli Madonna nebo zpěvačka Cher, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který pokračuje ve svém letním putování po zámcích. Tentokrát je v jižních Čechách.
1: Kousek Anglie uprostřed jižních Čech. Tak by se dal stručně popsat pohádkový zámek Hluboká, který svou podobu získal v 19. století po neogotické přestavbě. V rámci úprav šlechtického sídla založili v tu dobu Schwarzenbergové také rozsáhlý krajinářský park. Častá filmová kulisa je na kopci. Dole u rybníků je na dohled další hlubocký poklad i s pohodlným parkováním. V loveckém zámku ohrada u Hluboké nad Vltavou je muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Národního zemědělského muzea. Zařízení je jedním z nejstarších lesnicko-loveckých muzeí v Evropě. Zatímco uvnitř jsou zvířata vycpaná, tak doslova přes zeď je zoologická zahrada. Dnes se jmenuje Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou. Zoo ohrada byla poprvé otevřena v roce 1939 jako součást loveckého muzea zámku rozhodnutím tehdejšího osvíceného majitele panství Adolfa Schwarzenberga. Dávku prima zážitků v Hluboké nad Vltavou přeje Luboš Dvořák.

0: Skupina Scorpions na Signál Rádiu necelé 3 minuty před 10. hodinou, za malou chvíli další zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Robin Gibb, Freddie Mercury anebo Blue System.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto narazilo do 10 zaparkovaných aut v Mělníku v ulici Bezručova. Na místě zasahují záchranné složky a probíhá vyšetřování. Porouchané auto překáží na dálnici D8 na 37. kilometru ve směru na Německo a pozor na nehodu kamionu na silnici 337 u Třemošné na Chrudimsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígerová k tomu říká.
2: Zasahujeme zvnějšku budovy, protože ta budova se zřítila dovnitř. Budeme žádat o těžkou techniku a budeme taky na místo povolávat posilové jednotky, které nám pomůžou rozřezat tu halu, aby jsme se do ní 100% dostali dovnitř.
1: Požár ve Stankovského ulici byl vyhlášen krátce po 5:30 ráno. Zasahuje u něj 21 jednotek, z toho 6 profesionálních a 15 dobrovolných. Kolik je to celkem zasahujících hasičů, mluvčí nechtěla odhadovat. Zásah se zatím obešel bez zranění, ale lze počítat s tím, že potrvá delší dobu. Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letní 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou Jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména zítra a ve středu se vyskytnou bouřky. Dnes začne Správa železnic opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do haly ze 70. let minulého století totiž zatéká z parkoviště a z magistrály.
0: Co se děje v regionu?
3: Kladno hlásí extrémní zájem o letošní dny města. Obyvatelé vykoupili všechny vstupenky na zářijový program rekordní rychlostí. Volný prodej zbývajících vstupenek bez nutnosti ověření trvalého pobytu byl původně naplánovaný na 11. srpna. Vzhledem k vyprodání celé kapacity 13 000 lístků k němu ale už nedojde. Dny města Kladna jsou v plánu na 11. až 13. září na sletišti. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky úspěchu ve Wimbledonu vylepšily své nejlepší postavení ve světovém žebříčku WTA. Vítězka turnaje Nosková se posunula na 7. místo a poražená finalistka Muchová je nově světovou 6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes počítejme spolu jasnou oblohou. Na severovýchodě a severu více oblačnosti. A na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Také s 10. hodinou jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Tento den se v roce 1985 konal legendární koncert na pomoc Africe Live Aid, vysílaný živě do celého světa. V londýnském Wembley tenkrát zaspívali například Paul McCartney, Elton John nebo Phil Collins. Ale není to jediná zajímavost z hudební historie. Na ty další počkejte pár minut. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Také dnes dopoledne ladíte vysílání Signál rádia a už přichází kolega Lukáš Bláha, aby nám prozradil, jaké události se zapsaly do hudební historie s datem 13. července.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Výlet do ní započneme na minutu přesně 13. července 1985, 60 vteřin po pravém poledni. V tento čas odstartovali status quo legendární charitativní akci pojmenovanou Life Aid. Kromě nich se jich zúčastnila smetánka největších světových rockových hvězd, včetně Paula McCartneyho, Micka Jaggera či Queenů, kteří vybrali přes 40 milionů liber. Televizní snímky přenášené ze dvou míst na jednou více než 1,5 miliardám lidí ve 160 zemích udělali z tohoto hudebního svátku největší živé vysílání, jaké kdy proběhlo.

Vyhlížíme stejné datum s nejslavnějším tajným agentem za zády. Angličani Duran Duran se stali prvními umělci, kteří měli číslo jedna v zámořské singlové hitparádě s tématem z Jamese Bonda. A View to a Kill se 13. červencový den letopočtu 1985 vydrápal na nejvyšší šprušly amerického žebříčku. Píseň pocházela z filmu o 007 nesoucím v českém znění název Vyhlídka na vraždu.

Třetí položka nás vrací do roku 2007. Důvod je ten, že v něm byl zpěvák Rod Stewart honorován řádem britského impéria. Pocty se mu dostalo v Buckinghamském paláci s rukou prince Charlese, současného krále Karla III. Fotbalový nadšenec a skotský patriot si pro titul Sir přišel oblečen do bílých kalhot, pruhované košile a kravaty s lebkami a skříženými hnáty.

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia. Na středu chystáme další zajímavý rozhovor a hostem našeho vysílání bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zazpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice, zjistíme, co ho dodnes žene dopředu a jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit. Řeč přijde i na rodinu a nebo na tradiční letní garden party. Tak si nenechte ujít rozhovor Lucie Sinkové s Petrem Jandou u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio. Posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Erik Carmen, jeho Hungry Eyes na Signal Rádiu v 10 hodin 40 minut. Tady ve studiu se teď budeme střídat za malou chvíli. Do studia dorazil Áda Adam. Vítám tě tady, Ádo.
1: Ahoj, Jirko.
0: My jsme se spolu dlouho nestřídali, tak tě tady rád vidím.
1: Ano, je to tak dlouho, taky tě rád vidím.
0: Předpokládám, že když cestuješ po výletech, po republice, možná i do zahraničí, že si bereš i mobilní aplikaci Signal Rádia.
1: Samozřejmě, to mám pořád sebou, neustále.
0: Já jsem rád, že si berou i naši posluchači. My jsme tady dneska ráno s Luckou Sinkovou pouštěli jeden záznam z apky, který se nám líbí, tak si ho pustíme ještě jednou.
2: Nazdárek Signálku, nacházíme se v Kemp Michal, je to Karlovarsko, posloucháme vás celý den, pouštíte neskutečný songy a jste nejlepší rádio. Na vás nikdo, tady Mirďas a Sagvan Ory.
0: Tak moc děkujeme.
1: Děkujeme. Nedivím se, že to pouštíš už po druhý.
0: Ne, máme z toho radost, že si apku Signál Rádia berete sebou do kempů, na výlety, na dovolené k moři, do hor, kamkoliv prostě cestujete. Díky ní s námi můžete být ve spojení právě po celém světě a posílat nejenom třeba fotky, jak trávíte osmdesátkové léto, ale třeba i podobné vzkazy, budeme za ně rádi.
1: Přesně tak. Budeme se těšit na další krásné takové vzkazy, ať to tady můžeme neustále pouštět.
0: Tak, dál už s vámi bude Áda, Jirka se loučí, no a zítra v 6 ráno se na vás budu těšit. Ahoj.

0: Krásné dobré dopoledne na Signál Rádio, kde se blížíme k 11. hodině, kde nám vysílání obohatí Lucie Sinková se svými zprávami a po nich nám tady budou hrát například Village People, Falco nebo Eurythmics. Zasloužíte si jen to nejlepší 80-kové léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pražský okruh na 15. kilometru ve směru na D7 hlásí neprůjezdný pravýjízdní pruh kvůli srážce nákladňáku a osobáku. Pozor si určitě dejte i přímo v Praze, a to na nehodu dvou osobních aut v ulici Kolbenova. Havarované vozidlo máme v hlavním městě i v ulici Podchodovém a opatrní byste měli být i v ulici Veletržní, kde auto narazilo do domu. Šťastné a bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní dopoledne, místy prosluněné přeje Lucie Sinková. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí, a to formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu od 3 konsorcí. Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 1,70 do 680 miliard korun. Vybrat nejvhodnějšího kandidáta by ministerstvo mohlo v září a stavět by se mělo ještě letos. Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli se odkládá. Původně to hasiči předpokládali dnes. V okolí budovy dnes bylo zpřístupněno několik ulic, které v minulých dnech zůstaly kvůli rozsáhlému požáru uzavřené. A hasiči teď pokračují v prolévání sutin budovy, která začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Výrazné navýšení počtu výjezdů až o třetinu zaznamenali po dobu konání Mezinárodního filmového festivalu záchranáři zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Podle mluvčí Simony Kratochvílové byly posádky sanitních vozů nejvíce vytížené večer a v noci.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha se může pochlubit nejdelším muralem v Evropě. 30 umělců, ze kterých polovina byla ze zahraničí, tu na zdi ve správě Ministerstva obrany v ulici Vlastina v pražské Ruzini, vytvořila kresbu dlouhou 700 metrů. Na malbu na téma krása města se spotřebovalo 1600 sprejů a také 560 litrů akrylátové fasádní barvy. Ta celé dílo ochrání jak před vlivy počasí, tak také před sprejery. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mladíčeští dráhoví cyklisté zakončili úspěšné mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi ziskem dalších 2 medailí. Postarali se o ně Jan Pořízek a David Peterka, kteří obsadili 2. a 3. místo v Keirinu ve 23.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes počítejme s polojasnou oblohou, na severovýchodě a severu více oblačnosti a na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Hladíte pondělní Signál Rádio, kde na našich hodinách odbyla 11. hodina a to je správný čas na další skvělou muziku. Kromě ní si také už za pár minut povíme o největším soukromým prý zámku v Česku. Povíme si, čím je tak výjimečný. Mezitím se mikrofonu chopí například Eurythmics. Adam vám přeje pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste ve společnosti Signál Rádia. Dva nové prohlídkové okruhy nabízí návštěvníkům zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku. Se 42 pokoji je údajně největším soukromým zámkem v Česku. Čím je výjimečný, prozradí jeho umělecký ředitel Vojtěch Odcházel.
1: Zámek Žinkovy je stylu pozdního historismu a říká se mu romantická perla Čech, protože opravdu sobě kombinuje to nejkrásnější z různých slohových etap. My můžeme zde obdivovat nádherná gotická okna, ostění oken, vitráže gotické, krásné lineární bosáže a z grafito z renesanční architektury, ale i krásné střížky barokní. Opravdu to nejkrásnější, co známe z různých slohových etap, spojuje do jednoho harmonického celku.
0: Během prohlídek si na zámku Žinkovy prohlédnete reprezentační prostory, salony, kde někdejší majitelé přijímali významné návštěvy, ale dozvíte se, jak vypadal život v soukromých pokojích šlechty a další zajímavosti.

0: Posloucháte dopolední signál rádio, kde se můžeme už zítra těšit na nové vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. V úterý krátce popolední se bude mluvit o libeňském plynojemu. Tato obří stavba byla od svého vzniku na našem území velmi výjimečná. Dříve skutečně sloužila ke skladování plynu, ale dnes už má úplně jiné využití. Možná vás překvapí, jaké. A věděli jste, že přežil i zásah během bombardování v závěru druhé světové války? Jak to, že nádoba plná plynu nevybuchla, se dozvíte u nás na Signál Rádiu už zítra po 12. hodině.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvažte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

Z minulých let si hrajeme na vlnách Signál Rádia, kde s naším skvělým playlistem ani zdaleka nekončíme. Těšit se ještě můžeme například na Baby's Gang, Abu nebo Phila Collinse.

0: Michael Jackson nám zněl v reproduktorech Signál Rádia, kde Lucie Jesinková už si chystá mikrofon pro svoje zprávy a po nich se můžeme těšit opět na to nejlepší z 80. let. Budou tu pro nás příští hodině například Guru Josh, Rick Astley nebo Hart.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na D7 na 3. kilometru ve směru do Prahy, kde by kvůli srážce nákladňáku a osobáku měl být neprůjezdný pravýjízdní pruh. Nehodu máme hlášenou i na D3 na 91. kilometru ve směru do Prahy. Dávejte si tam na sebe pozor. Bezpečné jízdy za volantem vám přeje Signál Rádio, které můžete poslouchat pomocí DAB+ prakticky po celém Česku.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pondělí 13. července vám společnost dělá Signál Rádio a zprávy pro vás přichystala Lucie Sinková. Dálnice D35 má v budoucnosti spojit Liberec, Hradec Králové, Olomouc a Lipník nad Bečvou a vytvořit tak alternativní trasu k přetížené D1. Stane se takzvanou severní páteřní trasou spojující Čechy a Moravu. Zároveň se po jejím otevření výrazně uleví městům a obcím po trase současné silnice první třídy číslo 35, která teď z velké části slouží transitní dopravě. V provozu jsou zatím izolované úseky komunikace, které měří zhruba 145 kilometrů. Brněnský výrobce traktorů Zetor po 80 letech ukončuje výrobu v Brně a přesouvá ji do Indie. Podle vedení firmy je výroba v Evropě ekonomicky neudržitelná. V Brně zůstane centrála, vývojové i distribuční centrum a obchod s náhradními díly. Konec výroby se dotkne 33 zaměstnanců. Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražští hygienici stále častěji řeší výskyt štěnic v ubytovacích zařízeních. Netýká se to pouze ubytoven s nízkým hygienickým standardem, ale také hotelů všech kategorií nebo studentských kolejí. Podle hygieniků to souvisí patrně s tím, že lidé hodně cestují. V posledních letech se eviduje zhruba 100 případů ročně. Podle hygieniků nejsou štěnice pouze pražský problém. Situace je podobná v celé Evropě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková oslavila letošní wimbledonský triumf včera večer na tradičním bálu šampionů. V černých šatech si během slavnostní večeře zatancovala s vítězem mužského turnaje a čerstvě pětinásobným grandslamovým šampionem Italem Jannikem Sinnerem. Předtím se také fotila v areálu All England Clubu s vítěznou trofejí a v rozhovoru pro web turnaje řekla, že úspěch stále vstřebává.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno až polojasno, k večeru na západě začne přibývat oblačnosti. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Pěkné poledne se Signál Rádiem. Česko čekají vysoké teploty. Jaký by měl být tento týden, si více povíme už za pár minut. K tomu nám tu bude hrát další pohodová osmdesátková hudba. Tak zůstaňte na ladění. Áda Adam vám přeje hezký den.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Pondělí trávíte na Signál Rádiu. Podle odborníků nás čeká nadprůměrně teplý týden. Rtuť v teploměrech by měla vystoupat až k tropické 30. I tak se ale nevyhneme patrně zatažené obloze, zejména v úterý a ve středu hrozí prý četné přehánky a bouřky. Potkat by nás mohl i přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. Ačkoliv by se mělo ve středu nepatrně ochladit, hned další den budou teploty v těch nejteplejších oblastech znovu prý překračovat 30 stupňů Celsia. Ať už ale tento týden bude vypadat jakkoliv, Signál Rádio se vám bude snažit zajistit pohodové 80-kové léto. V našem playlistu už tu vidím další velké hvězdy, tak držte signál.

0: posloucháte se Signál Rádiem, které pro vás hraje to nejlepší z éry 80. let. Ještě v této hodině nám tady budou znít například Bonnie Tyler, Erasure nebo Lionel Richie. K tomu nám už také za pár minut kolega Luděk Savána Urbánek poví, proč není dobrá situace pro ryby v řece Dyji.
1: Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružství.

0: Prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Billy Erasure na Signál Rádio. Nedobrá je situace pro ryby v řece Dyji. Více nám o tom poví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, sinice zase zahrozily. Vysoká koncentrace sinic v dolní nádrži Nových Mlýnů zhoršuje kvalitu vody v řece Dyji pod hrází. Na hladině se totiž tvoří pěna, kterou zachytává povodí Moravy, a situaci bedlivě sledují také rybáři. Podle nich mohou sinice během noci způsobit kritický nedostatek kyslíku a ohrozit rybí populaci. Voda v nádrži je promíchána jak z pohledu kyslíku, tak množství sinic v celém vodním sloupci. Odtok vody z nádrže je prováděn výlučně pomocí segmentů a hodnoty kyslíku v Dyji pod nádrží jsou dostatečné. S ohledem na tento stav nelze na odtoku z nádrže učinit žádná další opatření. Vzhledem k množství sinic v Dyji a předpovědi vývoje počasí nelze v současné době i přes vysoké nasycení kyslíkem v nádrži i na odtoku vyloučit výrazné zhoršení situace v následujících dnech, uvedlo povodí na svém webu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Hodiny Signál Rádia ukazují pár minut před 13. hodinou. To je ten správný čas podívat se, jak to vypadá na silnicích. Zprávy nám znovu přinese kolegyně Lucie Sinková a po nich nebude chybět taková skvělá hudba 80. let, která nám přinese Kim Wilde, Depešáky nebo Barbru Streisand.
1: Signál Rádio doprava.
0: D3 hlásí na 90. kilometru ve směru do Prahy havarované těžké nákladní vozidlo. Máme tam hlášený hustý provoz a tvořící se kolony. Můžete tu nabrat i půlhodinové zdržení. Šťastné odpolední cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 13. července, 13 hodin a zprávy pro vás připravila Lucie Sinková. Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli se odkládá. Původně hasiči nevylučovali, že to bude dnes. V okolí budovy dnes bylo zpřístupněno několik ulic. V minulých dnech zůstaly kvůli rozsáhlému požáru uzavřené. Více řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
2: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam.
1: Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno a ten týžden odpoledne se na dvou místech zřítila. Počasí v Česku ovlivňuje mělká tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která přinese teplé a nestabilní počasí. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami, které mohou zítra zasáhnout celé naše území. Zároveň upozorňuje na riziko vysoké teplotní zátěže. Volkswagen může propustit dalších 50 tisíc zaměstnanců, jak řekl dnes šéf tohoto koncernu. O práci by tak mohlo přijít 100 tisíc lidí, jak dříve spekuloval tisk.
0: Co se děje v regionu?
3: Dvě sfingy na pražském Rudolfinu, které před minulý týden poničil vandal údery kladivem, jsou už opravené. Restaurátor a suchař Vít Mudruňka kvůli zásahu přerušil práci na jiných zakázkách a během 3 dnů poškozené plastiky uvedl do původního stavu. Připomeňme, že 40-letý muž před minulou středu opakovaně udeřil sochy bezmála 2-kilovým kladivem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hvězdný Tadej Pogačar uvedl, že kdyby měl možnost, neváhal by celkově změnit cyklistický kalendář. Čtyřnásobný vítěz Tour de France tak připojil k debatě o velkých vedrech, jež peleton aktuálně na Staré Dámě a dalších závodech trápí. Dodejme, že kvůli současné vlně veder sáhli organizátoři Tour k neobvyklému kroku a zkrátili včerejší etapu ve francouzském Středohoří o 30 kilometrů. Teploty v minulých dnech atakovaly hranici 40 stupňů Celsia.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno až polojasno, k večeru na západě začne přibývat oblačnosti. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Krásné dobré odpoledne na Signál Rádiu. Těšíte se na dovolenou strávenou třeba v zahraničí, ale často vás kvůli tomu přepadávají obavy? Toto téma rozvinul ráno kolega Jirka Svoboda. Tak si už za pár minut připomeneme, co nám k tomu pověděl. K tomu další skvělá muzika, kterou vás bude i nadále provázet. Áďa Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Poledne trávíte se Signál Rádiem, kde si připomeneme, co nám zajímavého zaznělo v našem ranním vysílání.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu.
0: Čas dovolených už běží na plné obrátky a i když se na dny volna strávené třeba v zahraničí těšíme, často nás přepadnou obavy. A na toto téma se dnes ráno zaměřil kolega Jirka Svoboda.
2: Nejčastěji se bojíme, jestli neonemocníme, jaké bude počasí, jestli nás cestou nečekají dopravní komplikace, nebo jak moc budou v dané destinaci vysoké ceny. Více za zadavatele průzkumu prozradí Vlastimil Divoký.
3: Přestože si většina lidí spojuje cestování hlavně s odpočinkem, jen málo kdo odjíždí na dovolenou zcela bez starostí. Nějaké obavy spojené s dovolenou přiznává 80% Čechů, což je o 4% méně než v loni. Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz v průběhu dovolené, vysoké ceny nebo stres během cesty.
2: Jestli i vy řešíte nějaké obavy z dovolené, tak si stáhněte do mobilu naší aplikaci a s námi a hudbou vašeho mládí si užijete osmdesátkové léto.
0: Další rady, tipy a zajímavosti od Jirky zase zítra ráno na Signál Rádiu.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Zdravíme vás ze studia Signál Rádia, kde si nadále budeme hrát naší oblíbenou muziku z let 80. Zní tam tady budou například Europe, Pet Shop Boys nebo UB40. K tomu si také už za pár minut připomeneme jednu hitovku, kterou jsme si kdysi nahrávali na pásky. Tentokrát jsme vybrali opravdu něco speciálního.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Ladíte pondělní signál rádio, kde se vydáme do času, kdy nám hrály naše magnetofonové přehrávače.
1: Magneťák signál rádia.
0: Tentokrát tu pro vás máme průlomové dílo, a to slavný hit Barcelona s Freddie Mercurym a operní zpěvačkou Montserrat Caballé. Asi jeden z nejkrásnějších duetů, který mohli fanoušci slyšet v roce 1988 i naživo. Jednalo se prý o poslední vystoupení Freddieho na pódiu. Duet se stal dokonce oficiální hymnou pro letní olympijské hry v roce 1992, které se konaly v Barceloně. Těch se bohužel legendární zpěvák už nedožil. Víme však, že Freddie operu miloval a tímto slavným uměleckým spojením si splnil svůj sen. Tak se ho pojďme vychutnat s ním právě teď na našem Magiči.
1: Magneťák, signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Signál Rádio jsme si hráli Donu Summer, pomalu se blížíme ke 14. hodině a Lucie Sinková už má nachystané zprávy. Po nich bude následovat další skvělá muzika z let 80. Budou nám tady hrát například Belinda Carlisle, Bee Gees nebo Roxette.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D1 hlásí nehodu mezi 194. a 195. kilometrem ve směru do Ostravy. Nehodu nákladního a osobního auta. Počítejte tam se zúžením. Bezpečné cesty za volantem přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkný pondělní den přeje Lucie Sinková. Dva příslušníci komunistické státní bezpečnosti, kteří za minulého režimu perzekovali herce Tomáše Töpffera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Dohody dnes pravomocně schválil soud. Senátor za ODS a ředitel Vinohradského divadla Töpffer po mužích nežádal žádnou náhradu škody. Soudce i státní zástupce se shodli na tom, že u tohoto typu trestné činnosti je důležitý zejména morální odsudek. Lidé by měli v horku při práci pít menší dávky tekutin každých 20 minut a zařazovat pracovní přestávky. Při práci venku je potřeba pokrývka hlavy, v pracovní přilbě ochranná vložka a vhodný je i opalovací krém. Doporučení dnes se na webu publikoval Státní zdravotní ústav. Česko má před sebou totiž podle meteorologů nadprůměrně teplý týden. V nejteplejších oblastech, jako jsou Jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský Hlavkův most se opravuje. V sobotu se tady omezila jak automobilová, tak také tramvajová doprava. Tramvaje přes most nejedou ani v jednom směru. Auta jsou ve směru do Holešovic svedena do jednoho pruhu. Práce tu budou probíhat až do konce letních prázdnin. S jejich začátkem se čekalo na konec výluky metra na lince C, která skončila před víkendem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Historicky nejlepší střelec fotbalového mistrovství světa Argentinec Lionel Messi ve své bohaté kariéře stanul proti všem možným soupeřům. Jeden věhlasný protivník se mu ale dlouho vyhýbal – Anglie. Právě na ni v 39 letech narazí ve středečním semifinále světového šampionátu v Atlantě. Argentinský svaz popsal na svém webu boj o finále jako zápas, který osud Messi mu dlužil.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno až polojasno, k večeru na západě začne přibývat oblačnosti. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout i přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Posloucháte Signál Rádio, kde máme v kalendářích 13. července, svátek mají Markéty, tak je ideální den si připomenout některé známé skladby s kolegou Lukášem Bláhou. Už za pár minut signály hudební minulosti. Do té doby například skupina London Beat a moderátor Ada Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jdeme pro vás na Signál Rádio, kde už je i kolega Lukáš Bláha, který nás opět provede hudební minulostí.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Výlet do ní započneme na minutu přesně 13. července 1985, 60 vteřin po pravém poledni. V tento čas odstartovali status quo legendární charitativní akci pojmenovanou Life Aid. Kromě nich se jí zúčastnila smetánka největších světových rockových hvězd, včetně Paula McCartneyho, Micka Jaggera či Queenů, kteří vybrali přes 40 milionů liber. Televizní snímky přenášené ze dvou míst najednou více než 1,5 miliardám lidí ve 160 zemích udělali z tohoto hudebního svátku největší živé vysílání, jaké kdy proběhlo.

Vyhlížíme stejné datum s nejslavnějším tajným agentem za zády. Angličani Duran Duran se stali prvními umělci, kteří měli číslo jedna v zámořské singlové hitparádě s tématem z Jamese Bonda. A View to a Kill se 13. červencový den letopočtu 1985 vydrápal na nejvyšší šprušly amerického žebříčku. Píseň pocházela z filmu o 007, nesoucím v českém znění název Vyhlídka na vraždu.

Třetí položka nás vrací do roku 2007. Důvod je ten, že v něm byl zpěvák Rod Stewart honorován řádem britského impéria. Pocty se mu dostalo v Buckinghamském paláci s rukou prince Charlese, současného krále Karla III. Fotbalový nadšenec a skotský patriot si pro titul Sir přišel oblečen do bílých kalhot, pruhované košile a kravaty s lebkami a skříženými hnáty.

0: Tohle je Signál Rádio, kde nám ještě do konce této hodiny budou znít například Tina Turner, Prince nebo Bad Boys Blue. K tomu se už za pár minut vydáme za filmovým zážitkem s kolegou Honzou Navrátilem. Tak buďte i nadále s námi.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Tina Turner, opouští mikrofon Signál Rádia. Karlovarský filmový festival je pro letošek minulostí. Na jeho filmy se ale dá zajít i tento týden. Kam přesně tvý kolega Honza Navrátil?
1: Hezký den, jen co se v Karlových Varech smotal a také uklidil červený koberec, tak startují oficiální festivalové ozvěny, tedy Šarivary. Ty i letos nabídnou výběr nejzajímavějších filmů z karlovarského programu. Filmové perly ze 60. ročníku prestižního festivalu uvedou od dneška až do 19. července pražská kina Světozor, Aero a také Přítomnost. V Brně opět tým z univerzitního kina Skala pozve diváky na projekce pod otevřeným nebem. A co uvidíme, pokud tedy do kina vyrazíme? Pramen s Aňou Geislerovou v roli ambiciozní lékařky z hlavní soutěže bude mít v rámci ozvěn distribuční premiéru 16. července v pražském Světozoru. Doplní debata s tvůrci a tvůrkyněmi. Dalším českým snímkem ze stejné sekce je pak Čika čeká Šimona Holého, která zahájí přehlídku v kině Přítomnost. A chybět nebude ani film, o kterém se hodně mluvilo. Nový časozběr Heleny Třeštíkové Bára Basiková ukazuje slavnou zpěvačku v jiném světle. Tak si Karlova české filmové perly v Praze a také v Brně určitě nenechte ujít. Hezký filmový zážitek přeje Honza Navrátil.

tím souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Signál Rádio jsme si hráli OMD, máme tu pro vás novinky z dopravy a v příští hodině si můžete těšit například na to, že nám tady budou znít ABBA, Talking Heads nebo CC Catch. Užívejte si společně s námi 80kové léto.
1: Signál Rádio doprava.
0: Hlášenou bouračku máme v ulici Podnikatelská v Plzni, kde proběhla srážka dvou osobních aut. Už by tam mělo probíhat vyšetřování nehody. Šťastné a hlavně bezpečné cesty vám přeje

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den. Se zprávami na Signálu je s vámi Blanka Holoubková. Zástupci motoristů nechtějí prodloužit regulaci cen pohonných hmot za 19. červenec. Ministr dopravy Ivan Bednárek nicméně chce situaci řešit s ohledem na aktuální vývoj situace na Blízkém východě a její dopad do cen ropy. Dnes to řekli novinářům při příchodu na jednání kabinetu. Česko reguluje prodejní ceny benzínu a nafty od dubna. Podle rozhodnutí vlády z konce června by cenové stropy měly skončit v neděli. Je na rodičích, aby rozhodli, kdy jejich děti dostanou svůj první chytrý telefon. Panuje ale shoda, že je potřeba stanovit věkovou hranici, od které mohou děti vstupovat na sociální sítě. Uvedla to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka unijní exekutivy dnes obdržela od zvláštního expertního panelu pro bezpečnost dětí na internetu závěrečnou zprávu, na které odborníci pracovali několik měsíců. Komise nyní zprávu a její doporučení detailně prostuduje. V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na Instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park.
0: Co se děje v regionu?
2: Kladno hlásí extrémní zájem o letošní dny města. Obyvatelé vykoupili všechny vstupenky na zářijový program rekordní rychlostí. Volný prodej zbývajících vstupenek bez nutnosti ověření trvalého pobytu byl původně naplánovaný na 11. srpna. Vzhledem k vyprodání celé kapacity 13 000 lístků k němu ale už nedojde. Dny města Kladna jsou v plánu na 11. až 13. září na sletišti. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšily kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, později bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty budou mezi 25 až 30 stupni Celsia, na jihu Moravy budeme mít 32 stupňů a na horách kolem 21. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Hezké odpoledne se Signál Rádiem, odkud se vám od mikrofonu hlásí Ada Adam. Velmi slavná tapisérie přecestovala z Francie do Londýna a stanula tak na anglické půdě po téměř tisícovce let. Detaily si k tomu řekneme už za pár minut a mezi tím nám bude dělat společnost další skvělá hudba.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte vlny, signál rádia. Francie nejeden rok propůjčila Anglii velmi slavnou středověkou tapisérii z Baye, která zachycuje dobytí Anglie Vilémem dobyvatelem. Tento artefakt nevyčíslitelné hodnoty, který pravděpodobně ušili jeptišky, byl zapůjčený britskému muzeu v Londýně, kam byl v noci na pátek tajně převezen. K vidění by měl být od 10. září do 11. července 2027. Pro mnohé je to velmi vzrušující událost, protože tak cenný kus historie bude po více jak tisíci letech ke spatření na této půdě. O lístky je už v této chvíli enormní zájem, hned první den prodeje vstupenek jich lidé koupili asi 100 tisíc. Tady u nás na Signála rádiu se tapisérie skládá z těch nejlepších hitů 80. let. Mikrofonu se ujímá ABBA.

Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Tento týden každé ráno až do pátku hrajeme o zajímavou cenu.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: A to o rodinné vstupenky, které můžete během letošního roku využít k návštěvě některého ze 14 komplexů jeskyních po celé republice. Stačí poslouchat každé všední ráno naše vysílání, dovolat se do studia a odpovědět správně jedním jediným slovem, a to buď ano nebo ne. Když odpovíte správně, získáte rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kteréhokoliv ze 14 jeskyní. Vstupenka má platnost do konce roku 2026. Více informací hledejte na našich webovkách www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne, na Signál Rádiu. Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Odpoledne vám zpříjemňuje Signál Rádio, kde už do studia dorazil kolega Lukáš Bláha. Ahoj, Luky.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Víš, co je dneska za den?
1: No, už mi to říkal, ne takhle, ale budu hrát jako hru, že to nevím.
0: Ano. Děkuju. Máme Mezinárodní den hlavolamu.
1: A to jsi mě překvapil.
0: Ale připravil jsem si pro tebe takovou menší hádanku, o které jsem ti už neřekl.
1: To ne, to je pravda.
0: Jsi připraven na to jí zodpovědět?
1: No tak zkusím to.
0: Tak to zkusíš, jdeme na to. Budeme tady mít i chviličku napětí. Řekni mi, Luky, s čím můžeš poslouchat naše úžasné hity 80. let?
1: S čím?
0: S čím. Aha. Najdeš to zdarma ke stažení na Google Play nebo App Store a také s tím můžeš vyrazit kamkoliv na dovolenou a stále držet signál.
1: To je neuvěřitelný. No, já si myslím, teda, je to záludná otázka.
0: Hodně.
1: Je to za 5 bludišťáků minimálně.
0: Ano, minimálně. Hele.
1: No, že by to byla mobilní aplikace. Já jsem to pak uhádl, jo.
0: Ano, uhádnu, z toho máš naprostou pravdu.
1: Není možný.
0: A jako odměnu,
1: ano,
0: tady pro tebe máme tvůj vysílací čas.
1: A
0: to až do 21. hodiny, tak si to užij.
1: To je krásný, doufám, že můžu si to poslouchat i ze svojí mobilní aplikace.
0: Samozřejmě, ano. Musíš.
1: Tak to jo.
0: Adam se s vámi loučí a těším se na vás tentokrát až příští týden v pondělí.
1: Užij si dovolenou.
0: Děkuju moc, mějte se krásně.

0: Sparta Proclaimers na Svéteru Signálu dostala na dohled 16. Dáme si tak další čerstvé zprávy v podání Blanky Holoubkové. No a po nich opět hity, které reprezentují 80. léto od Eurythmics, Johna Waita a nebo Whitney Houston.
1: Signál Rádio doprava.
0: A taky zjistíme, jak to jezdí. Nehodu máme v Praze. Na Milady Horákové se střetlo osobní vozidlo s tramvají. V hlavním městě se bouralo i v dopravní ulici, konkrétně osobní auto s autobusem. Obezřetní buďte i na D10, 49. kilometr ve směru metropole, kde se pohybuje pes u svodidel, a na D2, 29. kilometr ve směru Brno. Pozor na rozházené dopravní kužely na vozovce. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den vám přeje Blanka Holoubková, vítám vás u zpráv na Signálu. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Zároveň ale zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat. Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu traktorů v Brně. Zůstane tam centrála společnosti Vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Produkci firma přesouvá do Indie. Výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. Hormuzský průliv, který je klíčový pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu, je otevřen pro obchodní plavbu. Prohlásil to prezident Spojených států Donald Trump. Rovněž americké velitelství CENTCOM uvádí, že úžina je pro lodě volná, ačkoliv Írán tvrdí opak.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha se může pochlubit nejdelším muralem v Evropě. 30 umělců, ze kterých polovina byla ze zahraničí, tu na zdi ve správě ministerstva obrany v ulici Vlastina v pražské Ruzini, vytvořila kresbu dlouhou 700 metrů. Na malbu na téma krása města se spotřebovalo 1600 sprejů a také 560 litrů akrylátové fasádní barvy. Ta celé dílo ochrání jak před vlivy počasí, tak také před sprejery. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová federace se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí o turnaji snít celý svět a nikoli jen Evropa s Jižní Amerikou. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Úterý ráno a dopoledne bude většinou ještě skoro jasno, během dne bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty budou mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na jihu Moravy očekáváme až 32 stupňů a na horách kolem 21. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Díky moc, Blani, 3 minuty po 16. vám krásné pondělní odpoledne, už přeje ze studia Lukáš Bláha. Já pro vás budu mít v nejbližší době jednu hodně prima zprávu ohledně chystané novinky, co se týče možnosti sledování sportu. Nejdřív ale muzika z té správné dekády, Whitney Houston, pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Máte ten správný odpolední signál a možná taky ještě v mysli úžasný finálový zápas našich tenisových holek ve slavném Wimbledonu. Že jsme ho vůbec mohli ve větším množství sledovat, za to patří dík naší zpřízněné televizi Prima, která narychlo zakoupila práva na vysílání a odpovídají tomu i čísla. Na hlavním kanálu TV Prima si nenechalo finále ujít 764 tisíc diváků, což znamenalo podíl na sledovanosti skoro 37%. A tím to nekončí. Dobrou zprávou je, že už v průběhu srpna vznikne úplně nová stanice s příznačným názvem Prima Sport. Hokejoví fanoušci se na ní dočkají zápasu Maxa ligy. Pro fotbalové příznivce bude určená tuzemská šance Národní liga, kterou doplní pravidelné přenosy z rychle rostoucí polské nejvyšší soutěže. K vidění budou i ty nejlepší zápasy českého florbalu, basketbalu a volejbalu. No a chybět nemůže ani motosport a lyžování. Je tedy na co se těšit, přesný termín startu Prima Sportu vám určitě zavčasu sdělíme. Teď už ale zpátky do našeho playlistu. Tohle jsou Eurythmics. Dobré dopoledne.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Věčná motivační píseň od Bobbyho McFerrina. Dáváte si krátce před půl pátou Signál rádio a dejte si naše vysílání i zítra po obědě. Opět totiž bude připraven vypravěč David Černý říci něco speciálního z historie našeho hlavního města. Konkrétně se rozhovoří o libeňském plynojemu. Tato obří stavba byla od svého vzniku na našem území velmi výjimečná a dříve skutečně sloužila ke skladování plynu. Dnes už ale zastává úplně jinou funkci. Nejen to se dozvíte, jakou, právě zítra popolední v Miluju Prahu s Davidem Černým. Tak si to nenechte ujít, stejně jako další 80kovou muziku za chvilku od Heleny Vondráčkové nebo z Říšného tance Hit. Hezké odpoledne.
2: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano nebo ne?
2: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
3: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
4: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
3: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
2: Ano nebo ne na Signál rádiu.

Vzhůru k výškám letíte pondělním odpolednem se signálem a čeští fanoušci, kteří vyráží za fotbalovou reprezentací do zahraničí, se patrně těšili na vyhlášenější adresu, jako je barcelonský Nou Camp či madridský stánek Santiago Bernabé. Ovšem úřadující evropští mistři Španělé a aktuální semifinalisté mistrovství světa v Lize národů vyzvou naše národní mužstvo v Oviedu na stadionu s kapacitou kolem 30 000 diváků. Utkání se odehraje 3. října. Mnohem dříve, už za čtvrt hodiny pro vás budeme mít další nové zprávy nejen ze světa sportu, nenechte si je ujít. Pěkné odpoledne.

0: britský projekt Undercover vám ve vysílání signálu přál pohodové pondělní odpoledne. Za 3 minuty odbije 17. hodina, čekají vás tak nejnovější zprávy, které připravila Blanka Holubková, a po nich zazní Modern Talking, Ricky Epovery či Nick Kershaw. Zkrátka, ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď je ovšem ten správný čas se podívat na silnice. Máme nehodu v Brně na křižovatce ulic Křtinská, Novolšínská a Jedovnická. Došlo ke střetu dvou osobních vozidel, vzniká silný provoz. Bouračku máme i v Ústí nad Labem, a to 3 aut v Přístavní ulici. A ještě se zdržením počítejte na D1 24. kilometr ve směru Brno, protože tam je porouchané nákladní vozidlo. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den, vítejte u zpráv. Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela od brzkého rána v Čelákovicích u Prahy. Objekt 100x50 metrů se působením plamenů zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun. Hasiči ráno vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4. V 8.45 ho snížili na druhý. Odpoledne s rypadlem rozebrali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě do noci. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Do Řecka v úterý brzy ráno odjede zhruba na měsíc český hasičský tým. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově v oblasti velmi ohrožené požáry v přírodě. Tým má 22 členů. Sebou budou mít 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá s hašením požáru na jihu Francie.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražští hygienici stále častěji řeší výskyt štěnic v ubytovacích zařízeních. Netýká se to pouze ubytoven s nízkým hygienickým standardem, ale také hotelů všech kategorií nebo studentských kolejí. Podle hygieniků to souvisí patrně s tím, že lidé hodně cestují. V posledních letech se eviduje zhruba 100 případů ročně. Podle hygieniků nejsou štěnice pouze pražský problém. Situace je podobná v celé Evropě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Úřadující evropští mistři Španělé přivítají české fotbalisty v podzimním utkání skupiny A3 Ligy národů v Ovědu na stadionu s kapacitou kolem 30 tisíc diváků. Zápas v hlavním městě Asturie se odehraje 3. října od 20:45.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude většinou ještě skoro jasno, během dne bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty budou mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na jihu Moravy očekáváme až 32 stupňů a na horách kolem 21. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: A naše další kroky kromě muziky povedou na Vysočinu, protože zoo v Jihlavě láká úplně novou venkovní expozicí. Detaily k ní přidám brzy. Moje jméno je Lukáš Bláha. Přeju parádní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Odpolední signál se line k vašim uším a díky našemu éteru se v tuto chvíli přeneseme směr Jihlava. Důvod je ten, že tamní zoologická zahrada má novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha asi 120 čtverečních metrů je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám.
1: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se, já nevím, syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
0: Pouštní kočky tím pádem mají v Jihlavské zoo funglnové zázemí, tak si za nimi někdy udělejte prázdninový výlet. Kromě nich si totiž můžete prohlédnout dalších 250 druhů zvířat a to stojí za to. Teď si poslechněte o jednom hrdinovi v podání Mariah Carey. Příjemný poslech.

0: Z pondělního odpoledního signál rádia pánové Hložek a Kotwald, jejich Bílá královna. Tou je pro dnešek tak trochu Markéta, všechno nejlepší k svátku, milé dámy. A kromě vás se dnes v kalendáři sešly dva mezinárodní dny, hranolků a taky kamenů. Já myslím, že ještě byste dnes mohli pěkně vyrazit, pohledat do přírody nějaký ten oblázek jako obrázek a pak si za odměnu osmažit pár brambor ve tvaru hranolu. Ale ještě s tím počkejte aspoň čtvrt hodinky, abyste nepřišli o dnešní pozdní odpolední 80-kový magneťák a taky 80-ky od Paula McCartneyho nebo Dionne Warwick.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. 80-kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si 80-kové léto se signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: To byly Jesus Loves You a my na Signálu jdeme zapnout slíbený magič.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Pustíme si v něm americkou zpěvačku, jejíž největší hit z roku 1984 u nás proslavila už nevolná Petra Janů. My si ovšem dáme jinou pecku, kterou vypustila do světa o rok později a dokonce v sousedním Německu zažila ještě větší úspěch než zmíněná The Power of Love. Hrajeme Jennifer Rush a její osud Destiny.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Peča Boy, jsme po vlnách signálu dopluli téměř k 18. Za 3 minuty je tu ve studiu už taky proto se mnou Blanka Holubková, aby vám pověděla souhrn dnešních zásadních zpráv. A další hodina bude opět plná hitů v rámci 80. léta, YouTube, Madonna nebo Kim Wilde.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jaká je situace v provozu. Začínáme na D5C, 8. kilometr ve směru Plzeň, tedy na výjezdu z Prahy. Zde jsou v sobě 2 osobní vozidla. Na D2, 9. kilometr směr Slovensko, havarovalo nákladní auto. Bouračku máme i v Praze, potkali se tam osobní vozidlo s motocyklem a hlavní město hlásí ještě střet 2 osobních aut ve Vladivostocké ulici. No a obezřetní buďte tež v Brně, Hradecká ulice, cyklista v protisměru na Krajnici. Tak především klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den. Se zprávami na Signálu je s vámi Blanka Holoubková. V centru Prahy se popoledně srazil vůz pro převoz biologického materiálu s autem, které řídil poslanec za motoristy Filip Turek. Převozový vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. S vícečetnými poraněními ho záchranáři převezli do traumacentra. Poslanec uvedl, že křižovatku Ječné a Sokolské ulice projížděl na zelenou a nehodě nedokázal zabránit, její příčiny vyšetřují policisté. Český tým středoškoláků vybojoval zlatou medaili v mezinárodním kole turnaje mladých fyziků, které se od 5. do 12. července konalo ve švýcarském Curychu. Turnaj mladých fyziků simuluje skutečnou vědeckou práci. Soutěžící celý rok řeší 17 badatelských úloh, stavějí vlastní experimenty, vyhodnocují data, počítají teoretické modely. Na turnaji pak svoje výsledky prezentují a v přímé diskuzi oponují řešením soupeřů před odbornou porotou.
0: Co se děje v regionu?
2: Dvě sfingy na pražském Rudolfinu, které před minulý týden poničil vandal údery kladivem, jsou už opravené. Restaurátor a suchař Vít Mudruňka kvůli zásahu přerušil práci na jiných zakázkách a během 3 dnů poškozené plastiky uvedl do původního stavu. Připomeňme, že 40-letý muž před minulou středu opakovaně udeřil sochy bezmála 2-kilovým kladivem. Honza Navrátil, Praha.
1: Chorvatské fotbalisty bude znovu trénovat Slaven Bilic. Bývalý reprezentant, který už vedl tým v letech 2006 až 2012, nahradil úspěšného Zlatka Daliče.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, později bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty budou mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na jihu Moravy budeme mít 32 stupňů a na horách kolem 21. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Blanko, děkujeme moc. 2 minuty po 18. hodině už jdeme pondělním podvečerem a tento den má kromě Markéty důvod k oslavě i každý správný archeolog, protože v historii byla objevena na našem území slavná soška věstonické Věnuše. Kdy přesně? Nejen to se dozvíte v dnešních signálech hudební minulosti. Počkejte si na ně.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte pondělní podvečerní signál a co nejzajímavějšího se váže k dnešnímu datu, to nejlépe ví kolega Jirka Svoboda.
1: Máte naladěné Signál Rádio, dnes už máme 13. července a v roce 2006 to byl den, kdy automobilka Škoda Auto vyrobila svůj 10-milionný vůz, ale mám tady i další zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1990 měl premiéru film Duch, v hlavní roli Patrick Swayze, Demi Moore a Whoopi Goldberg. V roce 1977 se na 25 hodin zcela bez elektrického proudu ocitl celý New York. Tisíce lidí uvízly v metru a ve výtazích. O 9 měsíců později se údajně zvýšila porodnost. V roce 1925 byla u Dolních Věstonic na Jižní Moravě objevena hliněná soška tzv. Věstonické Venuše. V roce 1837 se britská královna Viktorie stala prvním monarchou, jehož obytný dům měl 600 pokojů. A v tento den v roce 1260 český král Přemysl Otakar II. Porazil v bitvě na Moravském poli uherského krále Bélu IV.

0: Dávali jsme si dánskou partu Laidbacky krátce před 6:30, je s vámi Signál Rádio a dneska slaví 84. narozeniny legendární americký herec Harrison Ford a úplně zbožňuju vesníku Uprchlík. A jaký je ten váš nej s ním? Klidně dejte vědět, třeba přes mobilní apku. A svět filmu neopustíme ani dál, zjistili jsme pro vás totiž, kde lze vidět tituly, které bodovaly na právě skončeném Karlovarském filmovém festivalu. Než se tak stane, v našem playlistu 80 od Nicka Caymana nebo Simple Minds. Hezký podvečer.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Máte ten správný signál a Karlovarský filmový festival pro letošek zatáhl oponu. Na snímky, které se na něm představily, se ale dá zajít i během tohoto týdne. Kam konkrétně, to pro vás zjistil Honza Navrátil.
1: Hezký den, jen co se v Karlových Varech smotal a také uklidil Červený koberec, tak startují oficiální festivalové ozvěny, tedy Šarivary. Ty i letos nabídnou výběr nejzajímavějších filmů z karlovarského programu. Filmové perly ze 60. ročníku prestižního festivalu uvedou ode dneška až do 19. července pražská kina Světozor, Aero a také Přítomnost. V Brně opět tým z univerzitního kina Skala pozve diváky na projekce pod otevřeným nebem. A co uvidíme, pokud tedy do kina vyrazíme? Pramen s Aňou Geislerovou v roli ambiciozní lékařky z hlavní soutěže bude mít v rámci ozvěn distribuční premiéru 16. července v pražském Světozoru. Doplní debata s tvůrci a tvůrkyněmi. Dalším českým snímkem ze stejné sekce je pak Čika čeká Šimona Holého, která zahájí přehlídku v kině Přítomnost. A chybět nebude ani film, o kterém se hodně mluvilo. Nový časozběr Heleny Třeštíkové Bára Basiková ukazuje slavnou zpěvačku v jiném světle. Tak si karlovarské filmové perly v Praze a také v Brně určitě nenechte ujít. Hezký filmový zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Signál Rádio.
1: Přesně v 19 hodin s vámi zůstává Lukáš Bláha, zdravící od mikrofonu a zanedlouho se společně podíváme na aktuality z fotbalového mistrovství světa. A chybět předtím nemůžou songy 80. léta Bengals, Elton John nebo Laura Branigan. Hezký podvečer.

0: zpívali na Mangle, sladíte pondělní podvečerní signál, ve kterém na chvíli obujeme kopačky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: A uděláme si takové lehké statistické okénko. Nejprve ovšem letí gratulace patrně největší vycházející hvězdě nejen na letošním mundialu. Španěl Lamine Yamal dnes svoukne teprve 19 svíček z dortu a mimochodem jeho Barcelona má nejvíc hráčů v semifinále šampionátu, který je před námi celkem 10. Naopak nejvíc gólů na mistrovství světa zatím zaznamenali fotbalisté Realu Madrid, kteří nasázeli už 19 branek. Nejvíc k tomu přispělo trio Kylian Mbappé, Jude Bellingham a Vinicius Junior. Prvně jmenovaný nastoupí v boji o finále proti Yamalovi a spol. A utkání Francie se Španělskem jako hlavní rozhodčí bude řídit Ivan Barton ze Salvadoru, který na turnaji odřídil 3 zápasy, v nichž rozdal 10 žlutých a 1 červenou kartu. Kolik jich přidá, to se dozvíme zítra večer úderem 21. hodiny.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: 4 minuty chybí do půl osmé. Na Signál rádiu dozněla Spaňa a pokud byste chtěli slyšet i vaší oblíbenou či nějakou píseň, která by potěšila někoho kolem vás, není nic jednoduššího, než po výzvě Signálu pro radost zavolat na číslo 910 260 910. Už brzy se objeví v našem vysílání, do té doby 80. Genesis nebo Paula Younga. Dobrý podvečer.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Dopřáváte si signál, a pokud ještě poletíte na nějakou vaší dovolenou, pevně věřím, že se vám nepřihodí patálie, která potkala více než 300 cestujících, majících letět z Barbadosu do Londýna. Společnost British Airways tento jejich spoj musela na poslední chvíli zrušit, jelikož palubní personál se vzpamatovával z kocoviny po bujarém večírku v hotelovém baru. Jedna letuška neudržela to, co předtím pozdřela, a její kolega skolaboval, kolega steward skolaboval a musel být odnesen na pokoj. Aspoň, že teda ty piloti byli připraveni, ale nakonec nevzletěli. Tak držím palce, ať u vás je dovolená tak, jak si přesně přejete a podle vašich představ.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Hostem našeho vysílání bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zavzpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice. Zjistíme, co ho dodnes žene dopředu, jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit. Řeč přijde i na rodinu nebo na tradiční letní garden party. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Sinkové s Petrem Jandou u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Za necelé 2 minuty už bude 20 hodin, pokud možno klidný pondělní večer vám se přeje Lukáš Blaha. Přesně před 41 lety v jiný čas úderem pravého poledne za zvuku hymny God Save the Queen začal na londýnském stadionu Wembley doposud největší charitativní koncert. Podrobnosti o něm přidám v dnešních signálech hudební minulosti, nenechte si je ujít a mějte bezvadný poslech i s 80kovým králem popu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pořád zní naprosto uchvatně, co říkáte. Z pondělního večerního signálu Toutou a toto už jsou zásadní milníky muziky pro dnešní datum v kostce.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Výlet do ní započneme na minutu přesně 13. července 1985, 60 vteřin po pravém poledni. V tento čas odstartovali status quo legendární charitativní akci pojmenovanou Life Aid. Kromě nich se jí zúčastnila smetánka největších světových rockových hvězd, včetně Paula McCartneyho, Micka Jaggera či Queenů, kteří vybrali přes 40 milionů liber. Televizní snímky přenášené ze dvou míst na jednou více než 1,5 miliardám lidí ve 160 zemích udělali z tohoto hudebního svátku největší živé vysílání, jaké kdy proběhlo.

Vyhlížíme stejné datum s nejslavnějším tajným agentem za zády. Angličani Duran Duran se stali prvními umělci, kteří měli číslo jedna v zámořské singlové hitparádě s tématem z Jamesa Bonda. A View to a Kill se 13. červencový den letopočtu 1985 vydrápal na nejvyšší šprušly amerického žebříčku. Píseň pocházela z filmu o 007 nesoucím v českém znění název Vyhlídka na vraždu.

Třetí položka nás vrací do roku 2007. Důvod je ten, že v něm byl zpěvák Rod Stewart honorován řádem britského impéria. Pocty se mu dostalo v Buckinghamském paláci s rukou prince Charlese, současného krále Karla III. Fotbalový nadšenec a skotský patriot si pro titul Sir přišel oblečen do bílých kalhot, pruhované košile a kravaty s lebkami a skříženými hnáty.

0: Klasik na rádiu zpívala těsně, než tu bude 8:30, Sandra One More Night, a před námi už je taky pouze jedna noc, než Česko zasáhnou velmi silné bouřky. Podle meteorologů se mohou objevit i přívalové deště nebo krupobytí. Výstraha platí zejména pro východní Čechy, Moravu a Slezsko. Tak tam na sebe dávejte obzvlášť moc pozor, jinak nás ale čeká týden s letními teplotami. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední maxima vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. Už za pár chvil z našeho playlistu 80kový House Martins či Kylie Minogue. Dobrý večer.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Bruce Martins zněli 20:40, to je čas přesný a taky nejvyšší, abych se s vámi pro dnešek od Mixpultu signálu rozloučil. Mějte se dobře a hlavně nezapomeňte na to, že zase zítra ráno pro vás budeme mít v rámci soutěžní hry Ano nebo ne rodinné vstupenky, které vás opravňují k návštěvě jednoho ze 14 jeskyních komplexů po celém Česku. Tak si je nenechte protéct mezi prsty a Lukáš Bláha se na vás těší zase zítra odpoledne ve 4. Do té doby, ahoj.

Dostali jste se do míst, kde nelze naladit signál rádio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Radio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Signál Radio.
1: Hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
1: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
0: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,